z nedbalosti. V Praze 6 v oblasti Veleslavína je kvůli havárii potrubí bez pitné vody asi 5,5 tisíce lidí. Náhradní zásobování zajišťují je cisterny. Dodávky budou obnoveny ve čtvrtek kolem 13. hodiny. Nonstop vedra v České republice mění zvyklosti. V Česku například stoupl prodej parfémů. Podle TNCZ navíc nejvíce z celé Evropské unie. Metropolitní policie v londýnské čtvrti Covent Garden zadržela ženu podezřelou z pobodání 4 mužů, informují média. Kluby hokejové extraligy odmítly nabídku společnosti Real Most, majitele mistrovských Pardubic Petra Dětka, na odkup marketingových práv soutěže, oznámila APK. A v Čechách ve čtvrtek bude oblačno i zataženo 27 až 32 stupňů, ve Slezsku a na Moravě k 37 stupňům.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Teplotní rekord překonalo 156 měřících stanic v Česku. Nové maximum pro celý srpen zapsalo 31 stanic. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku. Tam teploměr ukázal rovných 41. Policie na jezeře Most pokračuje v pátrání po dvou mladých mužích. Pohřešování jsou od úterý, kdy se přes region přehnala silná bouřka. Společnost Cream, která vlastní vyhořelou výškovou budovu v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně, ji zatím demoliční firmě nepředala. Očekávala, že by se tak mohlo stát ve středu. Vojenský vrtulník s americkým prezidentem Donaldem Trumpem se v úterý nakrátku dostal příliš blízko k civilnímu letadlu, které startovalo z Washingtonu. Prezident Trump nebyl v nebezpečí. Záložník Karviné Samuel Šigut kvůli účasti v sáskařské a korupční kauze nesmí hrát 16 měsíců a navíc zaplatí 80 tisíc. V Čechách bude ve čtvrtek oblačno až zataženo, k večeru budou srážky ustávat, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů.

0: Jo, Karel, to je jméno.
1: Víš, ten zvuk, to se tak někdo má.
0: A ta fůra slavnej křímení.
1: Karel Hynek Máchal.
0: Karel Jaromír Erben.
1: Karel Havlíček Borovský.
0: Karel Čapek.
1: Karel Vacek.
0: Pozor, Karel Vlách.
1: A také Karel Koch.
0: A dokonce i Čeplin byl Karel.
1: Jo, mimochodem, Karle, jak se jmenuje ten tvůj klub?

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Dopravní nehodu, při které se v červenci v centru Prahy srazilo auto poslance motoristů Filipa Turka s nemocničním vozem, policie prověřuje pro podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti. V Praze 6 v oblasti Veleslavína je kvůli havárii potrubí bez pitné vody asi 5 500 lidí. Náhradní zásobování zajišťují je cisterny. Dodávky budou obnoveny ve čtvrtek kolem 13. hodiny. Non-stop vedra v České republice mění zvyklosti. V Česku například stoupl prodej parfémů. Podle TNCZ navíc nejvíce z celé Evropské unie. Metropolitní policie v londýnské čtvrti Covent Garden zadržela ženu podezřelou z pobodání 4 mužů, informují média. Kluby hokejové extraligy odmítly nabídku společnosti Real Most, majitele mistrovských Pardubic Petra Dětka, na odkup marketingových práv soutěže, oznámila APK. A v Čechách ve čtvrtek bude oblačno a zataženo 27 až 32 stupňů, ve Slezsku a na Moravě k 37 stupňům.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Teplotní rekord překonalo 156 měřících stanic v Česku. Nové maximum pro celý srpen zapsalo 31 stanic. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku. Tam teploměr ukázal rovných 41. Policie na jezeře Most pokračuje v pátrání po dvou mladých mužích. Pohřešování jsou od úterý, kdy se přes region přehnala silná bouřka. Společnost Cream, která vlastní vyhořelou výškovou budovu v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně, ji zatím demoliční firmě nepředala. Očekávala, že by se tak mohlo stát ve středu. Vojenský vrtulník s americkým prezidentem Donaldem Trumpem se v úterý nakrátku dostal příliš blízko k civilnímu letadlu, které startovalo z Washingtonu. Prezident Trump nebyl v nebezpečí. Záložník Karviné Samuel Šigut kvůli účasti v sázkařské a korupční kauze nesmí hrát 16 měsíců a navíc zaplatí 80 tisíc. V Čechách bude ve čtvrtek oblačno až zataženo, k večeru budou srážky ustávat, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů.

Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: hudba je doma na rádiu Bonton.
1: Tak ještě tenhle flakon šmolkový denim blue. Ne zrovna ostrou břitvu, štangli salámu. Půl tuctu kapesníků na bůhví kolik dnů. Budeš feš, uneseš všechno v podpaždí. Snad navrch ještě flašku, placatou jak stín a plnou jak ten kufr, tak spola v nejlepším. Jo, taky si přines hřebík, na ten však pověsím raději, naději.

to bys měl věřit. Už bys měl vážně jít. A přitom dávej pozor, aby ses neohlíd. Neviděl mě sedět.

das. Všechno si zas neseš pryč, prázdny bagáži. A že je toho tolik, to mě vlastně zaráží. Zatím, co teď šlapeš, snad někam k nádraží. Já jsem plonk a tvůj song hryžu jako kostka.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Dopravní nehodu, při které se v červenci v centru Prahy srazilo auto poslance motoristů Filipa Turka s nemocničním vozem, policie prověřuje pro podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti. V Praze 6 v oblasti Veleslavína je kvůli havárii potrubí bez pitné vody asi 5 500 lidí. Náhradní zásobování zajišťují je cisterny. Dodávky budou obnoveny ve čtvrtek kolem 13. hodiny. Non-stop vedra v České republice mění zvyklosti. V Česku například stoupl prodej parfému. Podle TNCZ navíc nejvíce z celé Evropské unie. Metropolitní policie v londýnské čtvrti Covent Garden zadržela ženu podezřelou z pobodání 4 mužů, informují média. Kluby hokejové extraligy odmítly nabídku společnosti Real Most, majitele mistrovských Pardubic Petra Dětka, na odkup marketingových práv soutěže, oznámila APK. A v Čechách ve čtvrtek bude oblačno až zataženo 27 až 32 stupňů, ve Slezsku a na Moravě k 37 stupňům.
0: Česká hudba je doma na rádiu Bonton. Rádio.

0: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
1: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance.

0: Citron. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
1: Cítíš tu atmosféru? El Clásico. Největší fotbalová bitva světa.
2: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
1: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
3: Voda už prostě nestačí.
4: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, voda, protože už voda prostě už prostě nestačí.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
6: Už tam budem?
7: Nech toho!
6: Později už tam budem?
7: Přestaň! Štěl mě vedro!
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
10: Datart pořádá Maxi výprodej.
11: Cože? Maxi výprodej?
10: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
11: Tak to je další level.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
13: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food piknik na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food piknik na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.

0: Ahoj, tady Lukáš Jilík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
1: Radio Bonton.

0: Action zprávy.
1: U zpráv na Bontonová se vítá Honza Homolka. Dopravní nehodu, při které se v červenci v centru Prahy srazilo auto poslance motoristů Filipa Turka s nemocničním vozem, policie prověřuje pro podezření s ublížení na zdraví z nedbalosti. V Praze 6 v oblasti Veleslavína je kvůli havárii potrubí bez pitné vody asi 5 500 lidí. Náhradní zásobování zajišťují je cisterny. Dodávky budou obnoveny ve čtvrtek kolem 13. hodiny. Nonstop vedra v České republice mění zvyklosti. V Česku například stoupl prodej parfémů. Podle TNCZ navíc nejvíce z celé Evropské unie. Metropolitní policie v londýnské čtvrti Covent Garden zadržela ženu podezřelou z pobodání 4 mužů, informují média. Kluby hokejové extraligy odmítly nabídku společnosti Real Most, majitele mistrovských Pardubic Petra Dětka, na odkup marketingových práv soutěže, oznámila APK. A v Čechách ve čtvrtek bude oblačno i zataženo 27 až 32 stupňů, ve Slezsku a na Moravě k 37 stupňům.
0: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

0: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
1: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
2: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
3: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
2: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga.
4: Oší tě dostane blíž ke hře.
2: Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.

0: Je 8 hodin, vy posloucháte ranní bonton. Co v něm uslyšíte za muziku, tak dorazí třeba Honza Kalousek. Zahrají taky Žentouři. A dáme si i 80kový hit Baltimora, Tarzan Boy. No, ten refrén je jednoduchý, co říkáte?
1: Radio Bonton, počasí.
0: Tak, pojďme se podívat na oblohu, oblačno až zataženo s teplotami 27 až 32 stupňů. To je prognóza meteorologů vztahující se k dnešku. Aktuálně Praha Hagibor hlásí oblačno a 25 stupňů Celsia.
1: Ráno na rádiu Bonton s Milanem Fialou.
0: Buongiorno, dámy a pánové, krásné dobré ráno. Jsem rád, že jste s námi, díky moc. Ať jste kde jste, v práci, doma, na dovolené, u moře nebo na chalupě, kde se teď věnujete třeba plení záhonků. Všude tam, ale i jinam vám posílám ranní Bonton s datem 6. srpna. Za chvíli si připomeneme zajímavé události s dnešním datem, oslavíme taky svátek Oldřišky a ale také našich čtyřnohých psích a kočičích miláčků. Kdo z nich má také své meniny? Dozvíte se, nebojte se. K tomu přidám i hity pro vaši duši i uši. Začínáme s Abou, tak tedy skvělý den s Bontonem a Pialou Milanem.
1: Do nového dne s dobrou náladou. Na rádiu Bonton.

0: 8 hodin 12 minut, posloucháte ranní bontón, Milan vám přeje krásné dobré ráno či dopoledne, to už záleží na vás, kde jste, co děláte a jak to máte vlastně dneska rozplánováno. Každopádně pojďme se podívat na kalendárium s dnešním datem. Letoun Enola Gay svrhnul atomovou bombu Little Boy na japonské město Hiroshima. Bylo to v roce 1945 a 140 tisíc lidí zahynulo při tomto prvním použití atomové zbraně ve válce. Skupina Beatles vydala v Anglii album Help. Písně známe samozřejmě ze stejnojmenného filmu. No a 98 let je to, co se slovenským rodičům v americkém Pittsburghu narodil syn jménem Andy Warhola, později tedy Andy Warhol. Byl vůdčí osobností amerického hnutí pop artu, jeho obrazy s plechovkami Campbellovy polévky anebo barevné sítotisky s Marilyn Monroe či Elvisem zná celý svět. Bavič, moderátor, textař, publicista, producent a podnikatel Petr Novotný má 79. narozeniny. Byl dlouholetým členem kapely Fešáci a v 90. letech jednou z nejpopulárnějších televizních osobností v Česku. No a 75. má dnes na svém kontě hokejová legenda František Kaberle. Dlouholetý hráč SNP Kladno, se kterým se stal pětkrát mistrem republiky, byl uveden do síně slávy českého hokeje. Je mimo jiné držitelem několika stříbrných a zlatých z mistrovství světa v hokeji.
1: Léto na rádiu Bonton. Na rádiu Bonton.
0: No a my pojďme na další muziku. Přichází Jan Kalousek a jeho Hvězdy, které se mění. Za chvíli si dám taky Roda Stewarta a oslavíme dnešní svátek. Je tam Oldřiška.

0: milovník britského fotbalu a taky krásných žen, zpěvák Rod Stewart nám dospíval v 8 hodin 21 minut. Je tu s vámi ranní bonton a Milan vám přeje krásné ráno. Co si dáme za chvíli? Bude tu Sandra, taky Lucka Bílá s Pepou Vojtkem, ale pojďme slavit. Tram ta da da. Svátek má dneska Oldřiška, je to ženský protějšek mužského jména Oldřich, což je zase česká podoba staroněmeckého jména Odalrých, které znamená vládce, Odalrých. No, česky je to vlastně Ulrika, ano. V České republice žije jenom 40 Ulrik, ale Oldřišek máme o něco více, těch máme 3,5 tisíce kousků. Tak tedy gratulace, milé ženy a dívky. No a pojďme dál. Kočky a psy jsou oblíbená domácí zvířata, která se velmi liší svým chováním, potřebami, ale i povahou. V českých domácnostech žijí miliony těchto zvířat. Kocour jménem Kong má svůj den, no a slavit může i Fenka Čikina. Tak, i oni mají dneska svátek. Tak tedy všem nejlepší, všechno všem. Z Bontonu.
1: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
2: A raz, dva, tři, 4,21.
3: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
4: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: 8 hodin 30 minut raní Bonton Lucka Vidělá a Pepa Vojtek dospívali a já vám řeknu teda jednu věc. Ve 22 hodin a 37 minut 6. srpna před 37 lety byl poslán první mail po internetu. Jak je to ale s SMS-kami? To je hned vedle, ne? Dozvíte se za chvíli. Mezitím třeba Václav Neckář a Bacily a taky nejnovější zpravodajství s Kačenkou.
1: Rádio Bonton, zprávy.
2: Dobré ráno, policisté našli tělo 28-letého muže, kterého hledali od úterní silné bouřky. Na jezeře Most byl v tu dobu na pedalboardu. Po druhém pohřešovaném stále pátrají. Policisté našli tělo ve středu večer. Informovali o tom dnes na sociální síti X. Silná erupce sopky Fuego nedaleko metropole středoamerické Guatemaly skončila. Úřady kvůli tomu nechaly evakuovat 1700 obyvatel. Informovala o tom agentura AFP. Podle ní zároveň začal návrat obyvatel do vyklizených obcí poblíž vulkánu. Tenistka Linda Nosková po wimbledonském triumfu prohrála v Torontu první zápas s Katy McNallyovou 6-7, 1-6. Ve druhém kole vypadla i Barbora Krejčíková a dnes bude v Čechách zataženo s přehánkami a bouřkami, a to i silnými. Naopak na Moravě bude nejdřív jasná až polojasná obloha, zatáhne se až později a přidají se přehánky i bouřky. Denní maxima opět vysoko, 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska naměříme až 37.

0: zpěvačka, americká zpěvačka Colby Kayleigh a její bublinková píseň s názvem Bubbly. Vy posloucháte ranní bonton, je 8 hodin 39 a půl minuty, no a pojďme se podívat na ty SMSky. Krátké textové zprávy jsou dneska, dalo by se říct, nejpoužívanějším komunikačním kanálem. Za jediný měsíc jich po celém světě proletí přes 570 miliard. To si neumím představit. No ale kdo poslal tu první, úplně tu první SMSku a co v ní bylo? Tak tedy první short message service, tedy SMS, na světě byla odeslána 3. prosince 1992, obsahovala přání Merry Christmas, tedy Veselé Vánoce, a poslali britský inženýr Neil Papworth z počítače na mobilní telefon svého šéfa, a to byl boss jistého světového operátora. Tak, do Vánoc máme ještě daleko, pojďme tady letně hrát a zaspívat si třeba s Gentourem, protože všechno bude fajn.
1: Léto s Bontonem, léto v klidu a s radostí ze skvělé muziky.

prodát. Jestli to půjde, nebudem se smát. K smíchu nic není, jsme na mě.

Tak trochu drsoň a tak trochu romantička, tedy samozřejmě jak jinak než Jan Saharhedl a Bára Baziková, Tisíc men. Píseň dozněla v 8 hodin 58,5 minuty. No a my se přehoupneme už za chviličku do druhé hodinky ranního bontonu. Kdo k nám zavítá? Dávám s Bohem městu ve známém gestu. Ano, znalci už vědí, tohle Miraj Navrátil a kapelka Miraj. Cesta z města zazní tež Petr Kolář. No, Peťa umí prostě, co si budeme říkat. No a taky si připomeneme Paula McCartneyho v duetu s Michaelem Jacksonem.

0: samozřejmě spoustu, takže si to určitě spolu užijeme.
1: Rádio Bonton, počasí.
2: No, čtvrtek je a bude oblačný až zatažený s přeháňkami, deštěm a s teplotami 27 až 32 stupňů Celsia. Zítra bude jasno až polojasno a trochu se nám ochladí. Mrznout ale nebudeme, nebojte se, protože bude 23 až 28 stupňů.
1: Ráno na rádiu Bonton s Milanem Fialou.
2: Buongiorno, dámy a pánové, krásné, dobré ráno. Je tady druhá 60-minutovka ranního Bontonu. Už se vás někdo dotknul otázkou, hle, jsi normální? No, je to otázka do pranice, tedy probereme si, kdo je a kdo není normální, abychom tomu dali trošku štábní kultury, ano. Chybět nebude samozřejmě muzika, dáme si CC Catch, a nebo Desires. Tady jsou, vajáž, vajáž.
1: Do nového dne s dobrou náladou, na rádiu Bonton.

0: Rádio Bonton.
1: Ahoj, tady Miraj. Zdravím všechny posluchače Rádia Bonton. Přeju hezký léto a věřím, že vás teď potěší jedna písnička od nás.

Německá zpěvačka CC Catch vlastním jménem Karla Millerová dospívala píseň Heartbreak Hotel. Posloucháte ranní bonton, je 9 hodin 12 minut. No a pojďme se podívat na to, kdo z nás je normální, kdo není. Víte, no ono je to trošku složitější. Pojem normální nemá jednoznačnou a pevnou definici, záleží samozřejmě na úhlu pohledu společnosti, kultury a vědy. No a většinou se za normální považuje to, co dělá většina lidí v dané době a na daném místě. Normální je prostě to, co odpovídá zvyklostem a pravidlům naší společnosti. Co bylo normální před 100 lety, dnes už normální samozřejmě být nemusí. To, co je běžné v jedné zemi, může být jinde cizí nebo divné. No, psychologie měří normálnost podle toho, jestli člověk zvládá běžný život a neubližuje sobě ani druhým. No a přátelé, teď to přijde, teď je tady ta hlavní. Každý člověk jsme prostě originál, každý jsme nějak jiný. Absolutně průměrný a normální člověk v každém ohledu neexistuje, říkají to psychologové i psychiatři. Každý jsme tak trošku Gogo, anebo Vinetu.

0: Ale očekáváme takzvaný dusný den, nicméně 40 na ty už nedosáhneme. V odpoledních maximech se v Čechách rtuť teploměru zastaví na 34 stupní Celsia, na jižní Moravě ještě naměříme až 37 stupňů a opět se budeme cítit jako v prádelně. V Čechách už bude oblačnosti více od ranních hodin, postupně očekáváme místy déšť, přehánky a místy i silné bouřky. Ty budou doprovázené nebezpečnými meteorologickými jevy. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku dneště polojasno a srážky a bouřky tam očekáváme až později ve večerních hodinách. A právě bouřky přinesou velmi výrazné ochlazení během několika málo desítek minut. Také se těšíte?
1: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa. S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku. Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
3: Už tam budem?
4: Nech toho.
3: Později už tam budem?
4: Přestaň. Štěl mě vedro.
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
7: Ahoj, tady Lukáš Jejlík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na Pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na Pražské Ladronce. Vstup je zdarma.

0: Jeden z našich nejlepších zpěváků, Petr Kolář a jeho vyznání na vlnách Rádia Bonton. Jenom krátce k Péťovi. Petr Kolář plánuje obrovský koncert ke svým 60. narozeninám. Pište si do deníčku 15.12. v roce 2027. Takže pokud ještě nemáte lístky, máte čas si je koupit. Za chvíli se mrkneme na zpěvačku Pink. Bude tu taky Jaroslav Uhlíř, Zdeněk Svěrák. To je taková prostě oblíbená píseň, není nutno, aby bylo smutno a tak dále a tak dále. No a já se vás zeptám, jestli věříte horoskopům. Máme věřit horoskopům, nemáme věřit horoskopům? No, je to taková oblíbená, dalo by se říci, činnost číst ty horoskopy. Tak se na to mrkneme trošku podrobnějc, ale každopádně teď si dáme nejnovější zprávy.
1: Rádio Bonton, zprávy.
2: Dobré dopoledne. Policisté našli tělo 28-letého muže, kterého hledali od úterní silné bouřky. Na jezeře Most byl v tu dobu na pedalboardu. Po druhé muži stále pátrají. Hledají ho potapěči a poříční policie. Kvůli pátrání není jezero uzavřené. Koupání v něm je ale na vlastní nebezpečí. Česká národní banka dnes rozhodne o dalším nastavení úrokových sazeb. Podle analytiků centrální banka ponechá základní úrokovou sazbu bez změny na hodnotě 3,75%. Fotbalisté Hradce Králové dnes v 19 hodin přivítají v úvodním duelu třetího předkola Evropské ligy Besiktas Istanbul. Pokud by se východočechům podařilo vyřadit favorizovaný turecký velkoklub, měli by jistou účast v hlavní fázi jednoho z evropských pohárů. A v Čechách bude dnes zataženo s přehánkami a bouřkami, a to i silnými. Naopak na Moravě bude nejdřív jasná až polojasná obloha, zatáhne se až později a přidají se přehánky i bouřky. Denní maxima opět vysoko, 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska naměříme až 37.

0: Karlo Habera a Severanka v 9 hodin 41 minut, to znamená půl desáté a 11 minut. Posloucháte ranní bonton, stále ještě jsme tady do 10 hodiny. No a pojďme se mrknout na ty horoskopy. Máme věřit horoskopům? No, máme rádi, co si budeme říkat, dávají nám pocit řádu a naděje. Když máme třeba strach z budoucnosti, můžou sloužit jako podnět k zamyšlení nad vlastní povahou a chováním. No a čtení horoskopů v časopisech je pro mnohé jenom příjemným rituálem třeba. No ale proč jim nevěřit z pohledu vědy? No, chybí důkazy. Věda nezjistila, že by postavení hvězd při narození ovlivňovalo lidskou povahu nebo osud. A funguje tady dokonce Barnumův efekt. To znamená, že texty v horoskopech jsou obecné, sedí téměř na každého, takže si v nich každý najde to své. A představte si, že dokonce Český klub skeptiků Sisyfos upozorňuje, že se obor za tisíce let nezlepšil ani nezměnil své postupy podle nových objevů. No, já nevím, já si myslím, že to není jenom tahání peněz z lidí, pokud si necháte udělat svůj konkrétní osobní horoskop. Něco na tom určitě bude. Za chvíli Mandraže a nebo Madonna na Bontonu.
1: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na Pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na Pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
2: Radio Bonton.

najednou lítáš nad vodou, ne náhodou, a včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše tělo.

0: Tohle to byl Víťa Vávra. Poslední píseň ode mě pro vás. Končí ranní bonton, já se budu těšit zítra klasicky v 8 ráno, to znamená Milan Fiala vám přeje krásný, úspěšný dnešní den a užijte si ho. Jan Kostka, písničky na přání, nelekej se.
1: Normálně jsem se lekl, jak jsi vykřikl mé jméno. Ano, jsem tady, jsem připraven a od 10. hodiny za několik málo sekund to vypukne. Máš pravdu, Milane, jako vždy ostatní.
0: Ano, samozřejmě, jenom musím doplnit, přátelé, pršet dneska nebude, ať se nám to tady smráká v Praze, mám deštník.
1: No tak výborně.
0: Jo, takže...
1: Prosím tě, hele, zítra už ho nenos. Nenos ho, aby konečně sprchlo. Bude nám ale pršet hudební štěstí v těch písničkách na přání.
0: Výborně.
1: A to nám bude stačit. Tak ty se měj krásně, hezký den ti přeju a já předávám to pomyslné moderátorské žezlo, které přebírám od tebe ke mně a jdeme na to.
2: Radio Bonton a Dan Kostka.
1: Ano, právě teď odbyla 10. hodina, takže jsou tady čtvrtečně vyladěné písničky na vaše přání. Přátelé, kamarádi, klidně už teď si o ně pište SMS-kou na 736 308 888 nebo zprávou na náš Facebook a také Instagram. Uvidíme, jak se to dneska bude všechno, až to jde 11. hodiny vyvíjet. V každém případě ta bude pře všechny oldřišky, které dnes slaví svůj svátek. Vám, milé dámy, za celé Radio Bonton přeju samozřejmě všechno nejlepší. Hlavně hodně zdraví. A posílám tu úplně první písničku. Tady už je Darina Rolincová. Tak ať se vám líbí.

0: je mi nejlíp.
1: Tak to byly Činasky na Bontonu, s vámi čtvrteční písničky na přání. Hned na úvod tady máme jeden zajímavý příběh. Vy píšete: krásný den, chtěl jsem pro mého kolegu, který se často pohybuje v kanále a instaluje jed na krysy a potkany, píseň od Martiny Pártlové Furt něco. Dnes není v kanále, ale doma odpočívá, no a tak pokud jí pustíš do éteru, tak si ji jistě jako věrný posluchač vašeho rádia poslechne. Krišpín nám napsal. Tak Krišpíne, díky za tuhle zprávu, zdravíme vašeho kolegu, takže dneska v klidu, v pohodě a všechno v pořádku. Martina Pártlová připravená a hraje a zpívá jen a jen pro vás. Tak tady máte, ať se vám líbí.

0: Na rádiu Bonton dospíval Nick Kershaw. Krásné dopoledne vám všem, milí bontoňáci. Tak co dalšího píšete na 736-300-888? Například dobrý den, Dane. Mohu poprosit o písničku Lojza a Líza od Michala Tučného? Moc děkuji. Napsal nám Jarda, tak Jardo, nemáte vůbec, ale vůbec zač. Parádní písnička, pojďme se zasmát, pojďme si dát Michala Tučného. Tak tady ho máte.
1: No jdeš pro vodu?
2: Už běžím.
1: No proto.
2: Vědro má vedně díru, milá Lízo, vědro má vedně díru, milá Lízo, jak hrom.
1: Taky ucpí, milý Lojzo, milý Lojzo, milý Lojzo, taky ucpí, milý Lojzo, milý Lojzo, ucpí.

Jenže sláma je dlouhá, milá Lízo, jenže sláma je dlouhá, milá Lízo, dlouhá.

0: Ninja pro úsek je suchý, mrázo, mrázo. Ninja pro úsek je suchý, mrázo, suchý.
1: Taky na moč, mjojzo, mjojzo, mjojzo. Taky na moč, mjojzo, mjojzo, smoč ho.
0: A čím ho mám smáčet, mrázo, řekni čím.
1: Zkus vodu, mjojzo, mjojzo, zkus vodu, mjojzo, mjojzo, ten si vodu.
0: A v čem ji mám přinést, mjojzo, mjojzo, a v čem ji mám přinést, mjojzo, řekni v čem.

Radio Bonton.

Klimal a jeho nekonečný příběh na vlnách Rádia Bonton. Já vám přeju krásné dopoledne ve čtvrtek 6. srpna. Mám pro vás také další vyloženě prázdninovou SMS-ku. No, posuďte sami, píšete: zdravím Danečku Kostičko a prosím o písničku od Báry Polákové Nafrněná. Letíme za 2 hodiny do Černé hory s vnukem za rodinou na 3 týdny. Tak jen tak pro radost písničku. Děkuji, napsala nám Gabča, tak Gabčo, já vám přeju šťastnou cestu. Užívejte si to se vším všudy, ale ještě než nám frnknete, tak vám zapěje Barbora Poláková. Tady je její Nafrněná na Bontonu a vy se mějte krásně.

0: Cítíš tu atmosféru? El Clásico. Největší fotbalová bitva světa.
1: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
0: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
2: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
4: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: Datart pořádá Maxi Výprodej.
6: Cože? Maxi Výprodej?
5: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

Posloucháte Rádio Bonton, no musím se vám přiznat bez mučení v mém raném mládí. To byla taková tajná láska, ano. Tak to byla Samantha Fox na vlnách Rádia Bonton, ale my jsme tady od toho, abychom plnili vaše hudební přání. Tak pojďme na to další, ve kterém píšete: ahoj Dane, prosím o zahrání písničky Jeruzaléma od Master KG pro osiřelou účetní kancelář v Jihlavě. Speciálně pro Marťu a Verču, děkuji moc a měj se parádně. Tak toho nám napsala Andrea, tak děvčata, abyste nebyli zase až tak osiřelá, tak vám právě teď posílám alespoň tuhle písničku, tak parádní poslech vám přeju, hezký den a nějak to tam vydržte.

Tak to byly Eláni a jejich otazníky na vlnách Rádia Bonton. Krásné dopoledne vám všem přeju. Mám tady další zprávu, která dorazila. Připomínám, že posílat je můžete na 736 308 888. Vypíšete milé Rádio Bonton. Moc díky za písničky, které nám pouštíte. Jednu další bych si přála i já. A to Olgu Lounovou a píseň Jsem optimista. Moc děkuji a přeji vám všem krásný čtvrteční den. Tak tohle napsala Darina. Tak milá Darčo, díky za pěknou a příjemnou SMSku, tak díky za to, že jste s námi, že posloucháte. Teď už budete poslouchat také tu vaši, tedy Olgu Lounovou na Bontonu. Tak tady ji máte.

Zdravím vás, Montoňáci, krásné čtvrteční dopoledne vám všem. Ladíte stále ještě písničková přání s datem 6. srpna. Do nich píšete: milý Dane, ráda bych nechala zahrát písničku Nina od Tomáše Kluse všem vašim báječným posluchačům pro hezký den a samozřejmě také mě k dnešnímu svátku. Oldřiška nám napsala: tak milá Oldřiško, já vás zdravím, doufám, že už dávno slavíte a že se máte opravdu báječně, a k tomu všemu vám právě teď na Bontonu bude zpívat ještě váš Tomáš Klus. Tak všechno nejlepší a hlavně hodně zdravíčka přeju.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních pár, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

se zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, Petrně všechna patří jiným. Kdo jsem proměně s nimi, ve snech města i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř.

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, jedné

To byl Čestný Hox na Bontonu. Já vám přeju krásné dopoledne. Mám tady další SMS-ku, říkám si, a tady se tak někdo má. Vypíšete, ahoj Dane, písničku Té, co snídá, posílám ženě Markétě, která si to dneska trochu protáhla. Tak ať má krásné ráno. Díky, napsal nám Jirka. Tak Markétko, dobré jitro přeju. Jirka Konec se mnou. Tady ho máte na Bontonu, tak příjemné vstávání.

0: Pozdní snídaně s Jirkou Kornem na Bontonu, 11. hodina odbyla, no a je na čase podívat se také za další muzikou, co vy na to. Zůstanu svůj, tak to bude Karel Gott po 11.
1: Zůstanu svůj a to stále náleží.
0: Ke Karlovi se přidá také divokej byl. A dáme si i Man at Work. Tak hezký den a pohodový poslech vám všem přeju.
2: Radio Bonton a Dan Kostka.
0: No a už za malou chvíli společně tak trošku víc omrkneme Oldřišku, která dneska slaví svůj svátek. Do té doby muzika. Tady už je ABBA.

0: Tak to byly Kamufláž na vlnách Rádia Bonton. 11 hodin k tomu 18 minut. Já vás zdravím, přeju vám krásné čtvrteční dopoledne. No, dneska máme 6. srpna, už jsme o tom dneska mluvili, dokonce jim i hráli. Oldřiška slaví svůj svátek. Jak jsem zjistil, tak nositelky tohoto jména přibývají věčně nespokojené bez ohledu na to, jakým směrem se jejich život vlastně ubírá. Většinou mají neodbytný pocit, že ke skutečnému štěstí toho potřebují mnohem víc, než mají, no ale mnohdy se prý hluboce mýlí. Mimochodem chybí jim také jakékoliv ambice a nejvíce jim vyhovuje, mohou-li se pohybovat pouze ve svých zajetých kolejích. Tak o nich praví hvězdy. Takže milé Oldřišky, dneska vystupte z toho svého stereotypu, zkuste to parádně oslavit. Já vám přeju, ať se vám všechno povede, ať se vám daří, hlavně ať jste zdravé, tak ještě jednou všechno nejlepší k vašemu svátku za celé Rádio Bonton přeju. Za chvilku doprava, no a také další muzika, třeba Valda Matuška, budou také Men at Work anebo Marek Ztracený.
1: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
5: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.

0: do posledka táhne tu svou káru dál. A káru svou si táhne.
1: V roce 1982 se u nás začal vysílat seriál, určitě se na něj pamatujete, Doktor z Vejmenku, a právě titulní píseň v tomto seriálu, to si střihl podobně jako teď u nás na Bontonu Valda Matuška. Je přesně 11:30, jakže to vypadá s dopravou?
2: Rádio Bonton doprava.
1: No nic moc růžově, samozřejmě. D0 například, tady nám to zlobí na 16,5 kilometru ve směru Ruzině, D7, pravý jízdní pruh tady blokuje nehoda kamionu. Pojďme do Prahy, tady pozor v ulici Milady Horákové, kde havarovala dvě osobní vozidla. No a ještě Litoměřice, ulice Žiletická a taktéž dva osobáky v sobě. Tak raději nohu z plynu. Jezděte opatrně, já vám přeju šťastnou cestu. No a jakže bude vypadat další muzika? O ní se postará třeba Lady Gaga, také Karel Gott a nebo Lucie Bílá.

Lady Gaga zpívala na rádiu Bonton. Já vám přeju krásné čtvrteční dopoledne. Dnes máme 6. srpna. Oldřiška slaví svůj svátek. Mimochodem máme také Národní den svěžího dechu. Takže žvíkačku do úst a jedeme dál s další muzikou. Za chvíli to bude třeba Petra Janů, také Divokej Bill, Tight Fit a teď už Zuzka Norisová, Zbyněk Fritz a jejich Letní láska na Bontonu. Tak ať se vám líbí.

0: Na rádiu Bonton těžkotonážní repeři, tak to byly En Circle a to minutku před pravým čtvrtečním polednem. Pojďme se podívat také za další muzikou. Po 12. hodině bude zpívat Lenka Filipová. Ale nebude v tom holka sama, mám pro vás také Nightwork a jejich Slunce v duši. A jako třetí na hudební scéně rádia Bonton, například Falco. Tak hezký den a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: Tak jak bude zítra, tedy v pátek, v Čechách skoro jasno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku zpočátku oblačno až zataženo, místy a to hlavně na východě, tam ještě čekáme déšť nebo přáňky, ojediněle nějaká ta bouřka, ale pozor, postupně bude od západu už srážek ustávat, ubývat oblačnosti, no a koukám, teploty zítra, no konečně, tak nějak letně akorát, 24 až 30 stupňů Celsia.
1: Radio Bonton a Dan Kostka.
0: Teď už je tady 12. hodina, pokud právě teď obědváte, samozřejmě dobrou chuť k vašemu čtvrtečnímu obědu přeju. Už za chvilku to bude o pivu, i když tak trošku jinak, než býváme zvyklí, a teď hlavně o další skvělé muzice. Tady je Marie Rotrová.

0: Víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90. A M-ko mysli 500 gramů za 69,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
2: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
3: Už tam bude?
4: Nech toho!
3: Každý už tam bude?
4: Přestaň! Štěl mě vedro!
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.

0: Na rádiu Bonton něco málo z hříšňáku, tak to byl Erik Carmen. Já vás zdravím, přeju vám hezký čtvrtek. Jak to vypadá s dopravou? Mám tady několik nových dopravních problémů.
1: Rádio Bonton doprava.
0: Jeden například na dálnici D10, tady pozor na 8,5 kilometru ve směru na Turnov, kde havaroval osobák do dopravního značení. Bouralo se také v Praze v ulici Křivoklátská, kde jsou v sobě dvě osobní vozidla, no a ještě Plzeňsko, opatrně na silnici 26 u obce Střelice, kde se střetl nákladák se zvěří. Tak v klidu a pohodě přeju vám šťastnou cestu, no a mám pro vás také další muziku, za chvíli třeba David Stipka s Evou Farnou, také Francesco Napoli, anebo Lucka Vondráčková.

0: opustila.
1: Posloucháte Rádio Bonton, krásný čtvrtek s datem 6. srpna vám všem přeju. Mimochodem, pro nás pivaře to není přes léto, pravda, dobrá zpráva. Po pivu voníme totiž komárům prý víc, než si myslíme. S novou studií přišli vědci, kteří zkoumali, co skutečně pomůže proti komárům. Část dobrovolníků pila pivo a část vodu. A jak myslíte, že to dopadlo? Na lidi s vodou šlo stále stejné množství komárů, no a ti, kteří vypili pár piv, přilákali komárů mnohem, mnohem víc. Jde tady zřejmě o obsah alkoholu v krvi a následně v potu, což prý samičky komárů prostě přitahuje. Takže náš letní život bez komárů rovná se letní život o vodě. No, žádné moc dobré vyhlídky. V každém případě, alespoň muzika, ta bude výborná. Do 13. hodiny ještě třeba Robbie Williams, Václav Neckář, Lenka Filipová, anebo Koleske na Bontonu právě teď.

0: Pánové, Standa Hložek a Petr Kotwald, naprosto v pohodě u nás na vlnách Rádia Bonton. Za chvíli je tady 13. hodina, já vám přeju hezké odpoledne a pojďme pomrknout také na další muziku, například Dalibor Janda, ten už je připraven. Podobně jako kapela Oceán. A nebo London Beat. Tak muzika by byla teď ještě to zítřejší počasí. Jak to vlastně v pátek dopadne?
1: Radio Bonton, počasí.
0: Tak v Čechách to bude skoro jasno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku zpočátku oblačno až zataženo, místy, a to hlavně na východě, tam čekáme déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky, ale pozor, postupně bude od západu ustávat srážek a také ubývat oblačnosti. No a nejvyšší denní teploty, malinko se nám to umoudří, 24 až příjemných letních 30 stupňů Celsia.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Radio Bonton a Dan Kostka.
0: 13. hodina odbyla, krásné čtvrteční odpoledne, milí bontoňáci, tak už za malou chvíli se vypravíme do Třeboně. Teď ovšem za další muzikou, například Věrou Špinarovou.

0: Dalibor Janda dospíval na vlnách Rádia Buntoni. Já vám přeju krásné čtvrteční odpoledne. Co si budeme povídat, k létu v Třeboni už léta páně patří také velké setkání vodníků, rusalek a dalších vodních živlů pod krásným názvem Čochtanova Třeboň. Ten letošní ročník se koná už zanedlouho, tedy od zítřka, od pátku do neděle. No a místem konání už je tradičně zámecký park a také nádvoří zámku. Takže pokud ještě nemáte s celou rodinkou na tento prázdninový víkend, co na práci, můžete vyrazit do Třeboně a pěkně se tam počochtat a pobavit. Samozřejmě programu tam bude opravdu velká spousta, takže pokud vyrazíte, už teď vám přeju, ať se dobře bavíte. Za několik málo minut mám pro vás také další dopravní informace, no a ještě předtím výbornou muziku. Budou třeba Oceán, také Petra Zámečníková s Jirkou Strnadem a nebo Katy Perry na Bontonu. Tak zůstaňte s námi.
1: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
5: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: A raz, dva, tři, 4,21.
8: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítěz.

0: Na rádiu Bonton Petr Muka, jeho slavná kapela Oceán a Ráchel, 2:30, tak to je aktuální čas. Jak to vypadá s dopravou aktuálně? No, pojďme se podívat.
1: Rádio Bonton doprava.
0: A startujeme ji na D1, tady opatrně mezi 116. a 115. kilometrem ve směru na Prahu, kde levý jízdní pruh právě teď blokuje havárka dvou osobáků. Bouralo se také v Praze v ulici Vrchlického, i tady jsou v sobě dva osobáky. No a zamíříme ještě na Jindřichohradecko, opatrně na silnici 24 u obce Lužnice, kde havaroval osobák do jakéhosi pracovního stroje, píšete. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv, přeju. No a posílám na ní taky další muziku. Za chvíli to bude třeba Sebastian, také kapela Team, anebo Atomic Kitten.

ti šepo. Tak to byl Sebastian na Bontonu, no hvězdou dnešního dne je samozřejmě Oldřiška. Právě ona, totiž je dnes tedy 6. srpna, slaví svůj svátek. Jinak jsem se pokouknul také po různých narozeninách, které by dneska mohly být opravdu na pořadu dne. Například herečka a zpěvačka Hana Holišová slaví a s ní také bavič a moderátor Petr Novotný. Tak přejeme hlavně hodně zdravíčka. No a posílám také další muziku. Dáme si třeba Shakiru, budou také London Beat nebo Iveta Bartošová na Bontonu. Tak zůstaňte s námi.

0: Se svým typickým chraplákem právě teď dospíval Rod Stewart. Máme 14 hodin. Já vám přeju krásné odpoledne. Mám pro vás také další muziku. V této hodince třeba Hanka Zagorová. Na chatu vyrazíme s Xindlem X. Místo, co mám rád, bez výhrad. No a na západ s Pet Shop Boys. Tak tedy hezké odpoledne a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Radio Bonton a Dan Kostka.
0: No a už za malou chvíli opět čekám milou návštěvu. Dostaví se Dagmar Honcová, která zatím opravdu velmi pilně připravuje páteční počasí. Počkejte si na ně. Do té doby další muzika. Teď už jsou tady i Erasure.

0: Zdravím vás, Bontoňáci, přeju krásné čtvrteční odpoledne, tak tohle byla Hanka Zagorová. 14 hodin, 18 minut, tak to je aktuální čas. Aktuální info k zítřejšímu počasí právě teď ovšem přináší Dáša Huncová. Pojďme na to.
1: Žít podle počasí na rádiu Bonton.
2: Dobré odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová. A přináším předpověď počasí na pátek. Ten bude ospalý, a to zejména z počátku dne. Může za to jak velká oblačnost, tak také přehánky, které očekáváme zejména na Moravě a Vaslezsku, ale také fakt, že celý tento pracovní týden přinášel tropické nebo také supertropické noci. Takže jsme nevyspalí a poměrně ospalí. Až během odpoledních hodin bude od západu docházet k ubývání oblačnosti, a to až na polojasno, později ve večerních hodinách bude dokonce i skoro jasno. A nejvyšší odpolední teploty se budou zastavovat do třicítky. Tak si páteční ochlazování pořádně užijte, protože hned víkend přinese další nárůst teplot vzduchu.
1: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
3: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
7: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
8: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Tak už jste taky úplně vykroucení, tak to byla Kaoma s Lambádou na vlnách Rádia Buntun. Já vám přeju hezké odpoledne, pokud nás ladíte za volantem, laďte dál, protože právě teď se podíváme také na to, jakže to aktuálně vypadá s dopravní situací.
1: Rádio Buntun doprava.
0: A začínáme na dálnici D1, pozor tady na sjezdu exit 194 ve směru na Ostravu, kde se právě teď řeší nehoda osobáku s nákladním vozidlem. Bouralo se také v Plzni v ulici Folmavská, kde jsou v sobě dva osobáky. Tady píšete, že naštěstí bez zranění, tak alespoň něco. No a Praha, ulice Modřanská a taktéž dva osobáky v sobě. Tak opatrně přeju vám šťastnou cestu a muzika. Za chvilku Lucka Bílá bude také Diana Ross, anebo David Koller.

0: Tak to byli Pet Shop Boys na vlnách Rádia Bonton. Za 3 minutky už máme 3:15, to znamená, že je správný čas na to uvést do provozu mou milou krásnou kolegyni Markétku Majerovou. Markétko, vítej v provozu, ahoj.
1: Ahoj, děkuji ti za přivítání v provozu, ty máš krátký vlas.
0: No hele, tak jako dneska si konečně všimla, vždycky, když nejsem ostříhaný, ty se mě ptáš, a ty seš ostříhaný, a když jsem ostříhaný, tak se nezeptáš.
1: A teď
0: ale
1: to
0: dneska,
1: chlapu.
0: Hele, člověče, je to možná tím, že už se vidíme takhle v lepších podmínkách, není ano. Takové horko, že no. Možná i ta mysl už jsem, jo, já
1: to
0: jsem ještě nebyl venku,
1: promiň. Víš, jo, takhle, ono to ano. Vypadá, že není horko, jo, je tam velmi lepkavo, velmi dusno a de facto velmi příšerně.
0: Aha.
1: Ale užívejme si to, protože v listopadu bude 100 pro hůř.
0: Takže bych tady s tebou ještě chvilku zůstal.
1: Já myslím, že až vyjdeš ven, rád se vrátíš.
0: Ano, tak jo, budu se na tebe těšit už za malou chvíli. Na vás ostatní samozřejmě už zítra v 10, Markétko, a ty si to tady o té 15. uží. Ahoj.
1: Ahoj.

0: Fegot na rádiu Bonton těsně před 15. hodinou. Po 15. už se můžeme těšit třeba na Petru Janů.
1: Říkej mi, co touží slyšet, říkej mi.
0: Taky bude Daniel Landa. A ten čárp. A mrknem na to, jak bude.
2: Rádio Bonton, počasí.
0: No tak už se tady na to dívám. Zítra nás čeká polojasno až oblačno, maximální denní teploty 25 až 29, možné přehánky a bouřky, ale teď je venku kolem třicítky, takže užívejme.
2: Rádio Bonton a Markéta Majerová.
0: Krásné odpoledne vám přeji, už je čtvrtek 6. srpna, svátek slaví Oldřišky a když se podíváme na významné dny, které dneska můžeme slavit, tak jednak musím zmínit Mezinárodní den boje lékařů za mír a pak jsou tady takové ty vtipné dny, třeba Národní den svěžího dechu. Tak se na to postupně podíváme, ale teď je čas na Turbo anebo na Petra Nadě. Hezké odpoledne s Bontonem.

0: Krásné odpoledne vám přeji, je 15 hodin 18 minut, čtvrtek 6. června a slaví se Mezinárodní den boje lékařů za mír. A tady ten den vznikl po útoku na Hirošimu a je dobré si uvědomit, že ať se ocitáme v jakýchkoliv šílených chvílích, tak v tu samou chvíli, kdy my máme strach nebo se nám něco děje, tak jsou mezi námi lidé, kteří zachraňují životy druhých. Takže velký dík všem lékařům a příští songy patří právě jim.
1: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
3: Už tam budem?
4: Nech toho.
3: Raději už tam bude.
4: Přestaň. Štěl mě vedro.
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
7: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.

cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání.

0: Krásné odpoledne s Rádiem Bonton, je 15 hodin 41 minut a já už tady hledám, co pak se právě dnes 6. srpna stalo v historii a musím říct, že v roce 1865 byl na Vltavu spuštěn kolesový parník Praha. Ten byl postavený v pražské Rustonce, aby zahájil pravidelnou osobní dopravu z Prahy do Štěchovic. Osobní doprava po vodě. To se mi třeba hrozně líbí ve Stockholmu, kde prostě místo, abyste použili tramvaj nebo autobus, což tam moc nenajdete, tak prostě jedete lodí, jedete do ní, z ní do práce, jedete lodí do školy, jedete lodí třeba do galerie. Mně se to strašně líbí. No a když se podíváme do zahraničí, co se tak stalo, tak v Banské Štiavnici byla založena báňská škola, velmi dobrý počin, už v roce 1737. A pak tady vidím jenom nějaké války, o tom se mi mluvit nechce. Jamajka získala nezávislost v roce 1962, to musel být slušný mejdan. A v roce 1984 Prince vydal svoje průlomové album Purple Rain. Já tady teď teda Prince nemám, ale koho tady mám? The Connells, nebo Petra Kotvalda, nebo Enyu? Tak jdeme na to pěkně postupně, hezké odpoledne.
1: Ahoj, tady Lukáš Jejlík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.

Depeche Mode na rádiu Bonton pár vteřin před 16. hodinou. Teď je 16 hodin a po 16. se můžeme těšit třeba na Petra Koláře. Taky bude kapela Jelen.

0: Venku je vedro a dusno, jak bude zítra?
1: Rádio Bonton, počasí.
0: Zítra bude polojasno až oblačno, maximální denní teploty 25 až 29 stupňů, na Moravě a ve Slezsku přehánky a bouřky, s odcházející studenou frontou. Já jsem si teda studené fronty ani nevšimla.
2: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na Pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na Pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
1: Radio Bonton a Markéta Majerová.
0: Krásné odpoledne vám přeji, je čtvrtek 6. srpna, svátek mají Oldřišky, za chvilku se na vás dívky, slečny, dámy podíváme, protože je vás mezi námi přes 4 500 a také se slaví Národní den svěžího dechu. Tak přátelé, mám pro vás podrobnosti, samozřejmě, že jde o ústní hygienu a celkové zdraví chrupu. Ale než se k tomu dostaneme, tak třeba kapela Vem, Katarína Knechtová anebo Starship. Hezké odpoledne s Bontonem.

0: Vem na rádiu Bonton, hezké odpoledne vám přeji. Je 17 hodin 16 minut, máme tu čtvrtek 6. srpna a slaví se Národní den svěžího dechu, který upozorňuje na význam správné ústní hygieny. Takže jak pečovat o ten svěží dech, jsem tady našla nějaké body. Čistěte si zuby dvakrát denně po dobu 2 minut, jenom 2 minuty, jo. Nezapomínejte taky na jazyk, protože na tom se usazuje nejvíc bakterií. Používejte mezizubní kartáčky nebo nit jednou denně. Pijte hodně vody, abyste zamezili vysušování úst. Žvíkejte žvíkačky bez cukru samozřejmě pro podporu tvorby slin. A navštěvujte zubaře a dentální hygienu pravidelně. No, tak to vypadá, jako kdyby to byl sponzoring dentální hygieny, ale není. Je to vyhlášený Národní den svěžího dechu. Víme, co máme dělat. Takže se svěžím dechem vám říkám, že nás čeká Michal David, Sandra anebo Petr Kolář. Už za pár okamžiků na rádiu Bonton.
1: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90. A Mko mysli 500 gramů za 69,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
5: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
7: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Rádio Bontón doprava.
1: Tak se na to podíváme. Na Strakonické v Praze na výjezdu z Prahy před Barandovským mostem je nehoda nákladňáku s osobákem a je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh. A jižní spojka hlásí taktéž nehodu nákladňáku s osobákem. Už se dívám, kde to přesně je. To vypadá, že je ve směru do centra a je to za odbočkou na Krč ve směru na Bráník. Takže kamkoliv jedete, jeďte prosím pěkně opatrně.
0: Česká hudba je doma na rádiu Bontón.

s rádiem Bonton, je 16 hodin 41 minut a tohle byl Janek Ledecký a jeho písnička Já se vracím. Ta vyšla už v říjnu 2015 jako hlavní single z jeho studiového alba Na konci duhy a 4 skladby pro tady tu desku, včetně právě písně Já se vracím, natáčel v Anglii pod vedením producenta Grega Havera. Mně se to teda hrozně líbí, moc se ti to, Janku, povedlo a teď si dovolíš, tě vystřídají UB40. Hezké odpoledne.

0: Arkain s Alešem Brichtou na rádiu Bonton chvilku před 17. hodinou. Po 17. už třeba Lucka Bílá. Taky budou Činasky. A nebo Queeni. A jak bude zítra?
1: Radio Bonton počasí.
0: Noční teploty stále vysoké, těsně po 20 nebo těsně nad 20 stupňů a zítra přes den nás čeká polojasno až oblačno, maximálně 25 až 29, takže se lehce ochladí. Na Moravě a ve Slezsku jsou možné přehánky nebo bouřky.
1: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
2: A raz, dva, tři, 4,21. La, la, la. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
4: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Radio Bonton a Markéta Majerová.
0: Krásné čtvrteční odpoledne vám přeji, je 17 hodin, a k tomu asi 10 vteřin, 6. srpna, svátek mají Oldřišky, nebojte se, dívky, slečny, dámy, nezapomněla jsem na vás, za chvilku se vám budeme věnovat. Pranostika dnešního dne říká, nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu. Já nevím, já na houbách nebyla, jsou hřiby? Tak uvidíme, jak to dopadne s tou pranostikou. V každém případě to, co vím, je, že za chvilku bude znít kapela Queen, taky Lucka Bílá, anebo Iveta Bartošová. Tak hezké odpoledne s Bontonem.

0: Rádio Bonton.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti.

0: Skvídně na rádiu Bonton, hezké čtvrteční odpoledne vám přeji a už se budeme věnovat Oldřiškám. Tak milé Oldřišky, vaše jméno je německého původu a vychází z hrozně složitého jména Uldarich. Z toho postupně vznikl Ulrich, Oldřich a následně i Oldřiška. Znamená to něco jako dědičný statek nebo bohatý nebo dohromady, takže jako bohatá dědička. A vy teda většinou máte pocit, že ke skutečnému štěstí potřebujete víc, než máte. Což je velmi mylný pocit, takže stačí, když se budete radovat z toho, co máte. A občas potřebujete popostrčit, abyste se uměli správně rozhodnout. Dneska myslím, že to nebude problém, protože vaše správné rozhodnutí by mělo vést k jedinému, parádně si oslavit svůj svátek. Takže Oldřišky, všechno nejlepší.
1: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa. S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku. Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.

Kapela Krištof na rádiu Bonton máme 6. srpna, čtvrtek. Nezapomeňte popřát všem Oldřiškám a mysleme na to, že čtvrtek je malý pátek, takže ať podle toho ten váš dnešní večer vypadá, užijte si ho, zítra ve 3 se zase na vás moc těším a teď vás tu nechám ve společnosti Shakespeare Sister, Lindy Finkové s Pavlem Nohou a začne Bryan Adams. Hezký podvečer a večer s Bontonem.

si za nej nekoupíš. Jo, jo, karton na bolek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo hráků, nebo čips.

закрыть.

0: Cítíš tu atmosféru? El Clásico. Největší fotbalová bitva světa.
1: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
0: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
2: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.

Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Vše, co potřebuješ za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 na 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Radio Bonton.
1: Když soumrak vcházel tišit svět, snídal si 7 cigaret, blečí než utopený Švéd, hlas lodních píštěl Titaniku. Nebo jak hodně křáplý zvon, přesto kam jsi přišel, nastal zhon, davem se neslo, to je on, miláček žen a vetešníků. Miláček žen

teplička žen a vetešníků. Tucty her, miláčka žen a vetešníků. Veteš, jen převlečený typ, koukni se znova, koukni líp. Tak si to říkal od hrncíp, každý den objev Ameriku. Krásu, co křičí, pozná hned, kde jaký vůl. Kdo ale svet najít tu němou, pravý svět miláček žen a vetešníků. Miláček žen

každou z tajně krásných dam složil si píseň strašný klam, bezlstnou pravdu, řekl si mám od lásky štempl na muziku. Prachy jsou dobrý, hlavně cash, sláva snad taky, ale chci.

going.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. V Italských Alpách zemřela dívka z České republiky, narozená v roce 2013, potvrdilo ministerstvo zahraničí. Neštěstí se podle vyjádření záchranné služby stalo u hory Cima di Valbona. Příměstské vlaky v Praze a Středočeském kraji budou od roku 2030 provozovat České dráhy, tedy stejný dopravce jako dosud. Cena tendru na 30 let je 165 miliard korun. Počasí přepisuje v Evropě dějiny. Ještě nikdy minimálně v tomto století nebylo na starém kontinentu tak sucho. Skoro bez vody jsou veletoky, jako je Labe, Dunaj anebo Rýn. Povrchová teplota moře u Majorky odpoledne ve středu mírně přesáhla 33 stupňů, což je nový rekord. Americký prezident Trump popřel zprávy, že se Spojené státy ve válce s Íránem potýkají s nedostatkem munice. Vasil Kušej z Liberce dostal za vyloučení v ligovém utkání proti Teplicím trest na dva soutěžní zápasy. Jeho spoluhráč Petr Hodouš na jeden. A v pátek čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy místy až ke 30.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Svůj nový absolutní teplotní rekord má z letoška 77% dlouhodobě měřících stanic v Česku. Historie se přepisovala opakovaně a ve čtvrtek padlo 6 teplotních rekordů pro 6. srpen, všechny na východě Česka. Prezident se bude volit začátkem roku 2028 a pokud by došlo na stejné druhé kolo jako při poslední volbě, Petr Pavel by Andreje Babiše opět porazil. Ukázal to exkluzivní průzkum agentury NMS pro novinky. Německé nákladní plavidlo napadly ruské drony na moři u ukrajinské Oděsy. Lotěmil patří německé přepravní společnosti, ale pluje pod liberijskou vlajkou. 11členná posádka vyvázla bez zranění. Fotbalisté Jablonce porazili v úvodním utkání třetího předkola konferenční ligy RFS Riga doma 2-0. Výrazně se tak přiblížili k postupu. Fotbalisté Hradce v úvodním utkání třetího předkola Evropské ligy doma podlehli Bešiktaši 0-1, a to navzdory tomu, že hosté hráli posledních 20 minut o 10. V pátek čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 24 až 28, na jihu Moravy ke 30.